Zdor hroznému dešti, kulek, firewerk, Franc Javůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.